Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.

0: nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
3: Rádio Jih.
2: Rádio Jižní Moravy. Rádio Jih.
4: Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije vele neraz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov. Váš autorizovaný partner Audi. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes. Rádio Jih.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Hity, které milujete. Hity, kterým rozumíte. Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů na Rádiu Jih. Od 9 do 10.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jich.

Koupte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz

0: mrkněte na web www.vašepolučka.cz.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Hity, které milujete.
4: Hity, kterým rozumíte.
3: Hity, které si zaspíváte. To je hodina českých a slovenských hitů. Na

0: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická. Charismatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín.
1: Právě posloucháte hodinu českých a slovenských hitů na rádiu Jih.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Hodina českých a slovenských hitů od 9 do 10 na rádiu Jich. Na rádiu.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za Mosas Mix 140 korun za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
7: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
8: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
6: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
7: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
8: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
6: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: inspirace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: Populární akční model Perfection nyní i pro Audi Q8. Pozor, nabídka Audi Q8 Perfection je limitována. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov. Váš autorizovaný partner Audi.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.

0: nebo mrtně hrdavé, ne, vaše poručka si vám CZ.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Rádio Jih.

0: nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
2: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: www.klimastyle.cz.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Ranní káva, v příjemném stínu, večerní posezení, i když začne pršet.
1: To vše nabízí bioklimatická pergola z e-shopu Okna Macek. Díky naklápěcím lamelám si sami nastavíte slunce, stín i ochranu před deštěm. Moderní hliníkovou pergolu navíc snadno sestavíte sami za jediný den. Skvělá cena a doprava zdarma až k vám domů. Proměňte svou terasu v pohodlné místo pro každý den na e-shop.oknamacek.cz.
3: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

that night.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
1: Stavíte nebo rekonstruujete? Scháníte nové interiérové dveře? Zbytečně nepřeplácejte. U Okna Macek je pořídíte vždy levněji. Interiérové dveře zdarma zaměříme, dopravíme a namontujeme se zárukou 5 let. Informace na www.oknamacek.cz, na bezplatné lince 800 140 150 nebo na našich pobočkách po celé České republice.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
6: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu

Rádio I. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky. 5 týdnů dovolené. Příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: nebo mrtněme na web www.vašepomlčkafirma.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stoletra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navoz.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Rádio Jih.

0: charizmatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: ODK. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: www.klimastyle.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro

0: Objednejte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Regiojet Ignis Brunensis.
4: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
3: Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Ahoj děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás ve pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 6, 7, 8.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Nicolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Aza Myšík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na mklvfest.cz a buď u toho!
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlin výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
5: Co se tady děje?
6: To se chystá.
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
10: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
11: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
9: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
10: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
11: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
9: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
12: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce-daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dotace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz. Rádio Jih.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: Tu je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu. Nebo si nás zavolej k sobě domů.

0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert. Rádio Jih.

0: Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky. 5 týdnů dovolené. Příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
6: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest

0: moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004. Rádio Jih.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od EGA.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Více na www.radiojih.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na MKLV Fest.cz a buď u toho!

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Fanzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: večeři začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu MOL Move.
4: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Vistacar vám nabízí servisní šekovou knížku Škoda. Slevový program provozy Škoda starší 4 let. Informujte se o vaší šekové knížce Škoda v servisech Vistacar, Kyjov nebo Hodonín.
2: Kam na nejlepší burger ve městě už víte. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Fantastická vepřová žebra, kuřecí křídla, americké lívance a domácí limonády. Burgers Fresh Bistro Hodonín. Americký sen v centru Hodonína. Najdeš nás vedle zimního stadionu nebo si nás zavolej k sobě domů. Rozvoz po Hodoníně zdarma a po okolí za pár kaček. www.burgers.eu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Objednejte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije vele neraz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tvý cena www.radiojih.cz.

0: se pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od EGA.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace.

Rádio I. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Objednejte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od EGA.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tvý cena www.radioj.

0: světě, to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
2: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih.

Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz.